domu, grotom a jelenský zbierom, a cicin tabrova sosta, jakarapa, karabíka, tanoviču, kurde, debráča, i bubniela, tarkuda, stop, grotom a jelenský zbierom, a cicin tabrova sosta, jakarapa, karabíka, tanoviču, kurde, debráča, i bubniela, tarkuda, dali je bílo, bílo, bílo, bílo, bílo.